agus hafa mar an féim ag ferris deasna cén móra gan a fáca bh láin. Bhí ó timpmpel $5 is fi ar flaincead, agus bhí an tuisce héan gan. Bheit ah féidir éiriad iste ó na tibrethas na cruice, agus íolate déir an nuirtse an galan. Anair a dearim go mbíh an nuirtse dollar a rudar bí, níl amna na scéal a inseo gom. Na haraw erigid listina ar bia dorsan fedda ma rae a hathor. Biu $6 diega tonsa dista an oil sa nama wal ma trachtir. Agus viu spluhan na puk a miu dista on a rompar a dolo lus na miena dari. Ba an rudda vi sa spluhan maala ba gavi dianta as krekin mous a wanchit famous an ninnit sparaan. Bhí ó scálaí tóisla feiceala an éit a mí ó airí a níl, agus deirtar gur bhamaí fear tabhrinne agus freistalaí agus galantaí a rinne ortin is a duiste a dáirteú ar chuntar ná ar orlar. Thar ó áir ar bí agam sa nóid, agus ar an ábhar sin ba bhag graithe bhí agam ar a bhaile seo, a sa náam hiana ba bhfuilim arada a ceal agus a béidir. Chaim a tamal a spáistir ar tart, ag bwylw ysdeas na tí áasta agus an sa tefyr ní hal agus a was. Bhí mae dreim gyfecyn dyni a danyain. Dyni a hannig yma rôm. A harwm a dŵl ar harbi le sy'n nera cas o arym fa yriw. Cef o on har gynir bi yla a ma han chomra di Jimmy Anthony. Yn fara dag eirin yma chodjarta a bhi lama Montana agus a chor sgilaf am a chonye o'ch landaig ar y tawr o'i hart. Yn ei yn y siart na ni fo gymaid, a diolch yn mae chrydfa ar ffa tamwyd gyr bef i on. Rwy'n yw stang iddo dw ar ffa bomwtio, agos me yma haso yn sy'n ysdain o wyr, sy'n lywyr mae yn tang y lom, la cysio hwyr ar fe a fi ogwm. Dal to wynas na nŵn i ele fi sy'n eich, ar o cwm o rog alantais. Fi ffesagais, Bhí balú agus luirthe ar a é le na chasint ar a teach, agus bhí cóta fannaí agus botaisí móra gahaige. Bhí sisina breisiú a chrí a gaiirí fuim, agus ba é an gaiide críomhil saige an cheadrú de dehainma. Má bhí luhaid aram sa riú duine sa bhaile chastar aram ar a chuicrí, ba é seo an tama ba luhairí am a húil. Ag Jimmy isteach de bíime agus fuair pruin waidú, agus ba chrúa a bhí sinna jehála am sa náam hiarna. Ag se háart man sinna na tí áasta agus an na tabharní a bhí wascaid go maidín. Iad a lig bre te tí wastaí agus scaft de mór fear na hánic an acu. Bhí seamra ar leith ní budir gúl sa bhórchaid acu fan ina gearhá a bhí harabh a fásin ar a bhaile de réir chasalata. Har a bakar gynir bi a gael eisteach yn y tamrysyn agos yn nymr te frenw. Clwyhe ddo gwych a dro letter y smofi fyr bonacw. Fi y fferin sy'n am yw sgali môr y tos ar y chyntyr ygy. Chai hwn y carwi yn y sblwhain oer ar y sgali sy'n. Ni yw sysyn a dos agos gael yw eisteach fi'n chyntyr yd. Yw yn y ffeil bwyn chref na awr yn sy'n. Yn eit yn oel, le'n y nwsaid sy'n ymwyrt. Dyr Jimmy Lom gyrra fymu ffortiwn o rynyw agos a caelyw ag na bord llarw o hasio. Ywchia yn ein ywchia ele, am os yn hen, gyrra fanw y giart a fyw achran yr bion. Boris Chyna Higfel, fi sgolwb da ar loedir yn y hir ardan fyg, yn eit ar o rhaer breg ar lort na hymryd. Gona yn y lafegy, agus gan a déana bhaige ó chean go cean na thuaithe a súla chuneal ar a chluthe. Tá bhíh na Mounties gan cuairt rialta a chóirt ar a néid feasta ar nóid. Thug Jimmy má chuig tá hásta mór a dochtaíon Monte Carlo air. Teatha mbeadh tispeanta stáitse ar siúlan agus dabhsaí na né. Cailín í anamh rince nó a dearadh huaireann a smó a bhí mar a stáitse. A chwila ma amra go leor fa wyrain i ffeid. Eirna ar fenym da Freddy Breen. A chiolhw modr mach rhi go dwrharta agos na waka cha sŵl hirim sa cha.

0: That's it. Mám ta hajó gan ar astrart, ní gastarí profession ta bí bí anan, agus a ta cönig mú lehúan, Maggie Barr, bí si a in camera, genu clérbúg lehia, agus tuit níl lehia, Maggie, na bí gán kast as a camera. Tuit, Maggie, kóla camera. Sú sin a dói bí me dyni, nú rúm a profession ta, agus bí fúidir dói ag níl, agus a lart a camera lehn, mar Pegant fi yenu manicul o'r agos. A yenu yenu fi.
1: Oi, tu salta sir wain?
0: Fwain ma salta doyes. Agos fwy si a hart rog asta. A nes tamig nil si si si agos a diarma di an da ras na rwyni agos ta sio ddysgrifo ar eich na ta fehi grin yon ta sio ega agos fwy welym da sio ddysgrifo ar eich. A bhí samú an gcónaí sa dramaíocht agus te go fáil agus rinn mé dramaí fiú le garaid le ceála gáláin agus bhí mar sa gceamara ná níon cin deanna ag cin roimhe sin as maila na dramaí agus coinn sean nintin ceirí na fáciil ólam agus ceirí cabhneáil ar an dhéis sin agus coinn sean nintin na gáil.
1: Bhí tú cantlom níos leithe fearr scoilhuaire agus scríne tú na dhéis sin ar fáil tú ar an éige heasairí ó na dhéis sin ar chuirtú samán.
0: Well, ni hasi mae yna dyn as yw gyd i gyrw mas na gyga di. Hasi mae gyrw mae cym sy'n chontu sy'n yart la maliclia. Fel fi sia dyn ta ffrindia ti'n canl na agos yn chynrin mae cym sy'n gaelic. Agos hannig dwyl sy'n stydio ar y gwmni eisiau. A ni am hadar mae mor na mae hiw gyd i gyrw mae ni sianna.
1: Sio fi tu lechiad, fi tu cwiga bli ein dîs sal y hasi tu ar chym olsgol?
0: Fi, ie. Brel nawr mag y dyrra, mag y olsgol fy gig yn dyrra. Mae hen agos gyrnyn fy gedi, agos Bernie Roti, agos y chraci fo gwni gael y mas o chag, mag y dyrra. A han, fel ie weis y tartan, ag dyrw, agos fi yn ymwneud Shelly ar yna carni, agos fi tein sport o gwni enw, agos fi mwyn chyrnig y doi gwni. A fwy'n masoltas. Agus, fi sy'n gwneud gwneud yn rhaid ar yna di enw, a dwi'n pegyn dwi'n sy'n sy'n agus gael stodd ar yna.
1: Gwyd eich hag arch yn y enw? Na, di ni eich lechyd bleu yn dîs, ta'r strael o'r hyn, ta dy gorg, ta horaf a siasga gorg, ta dy dy dy hwyl, agus da dlech yn dybryd bydd yr atar yn sy'n jyri. Gwyd eich sbryg tu eich lechyd sy'n agus ol ystydger ar eich?
0: Wel, sy'n rhaid y sbryg ma, Ge hil mag am enabled te yanu agus a rubbish and the chicken concert but we my goni the concert la carpe di gt is la monica crawley agus a while am connal like my dochlum fell race from a ren magrium wayan from a tarek great honor han agus segelik ren magrium is fairen schon so Ja, da sé ég nú la...
1: Hrúðu þið tjena gráðu þú ebbel?
0: La hrúðu hinn, en ég hef mjög alamans. Þess að við maður gobur er mjög mjög geim fastið að pabal, þess að við maður breyð sestin sem við dölugum sér job. Sér job sem við maður gárkan ég, na dýni við gobilum, við sér gobur er ennur leið, þess að við maður gárkan ég ennur leið, en hos er a charig, er ein môr, anegar a chlán lia, dar i baga, agus hís yn ffainet, agus mwy a dori. Sio mwy torres rhaid mynd, fi siad dyffrw le han le, fi ti gael etna dyffrw le han le, agus le hen i'r ahab ala fi. A fi drawn o doi gobi, gobi yn ysgeim yna.
1: Tymwyd, Wel, si ar yr eis yr chodd yn y cefnig tenio togod, dyn chi'n cael fi ygod, Sian? Wel, cefnig ygod yn dod i ffwyr tywi na'r llanod tywi?
0: Da cefnig o waig mae ychydig cael y focsol fifa fi yn ti. Anna mae hierig Josie McDavid. Y sylwm go, siart na oed i hedi ag maer hi. Ac mae'n dyn o walas gair i pi nir o eras na nir o cain na ie. Ac mae'n hi mwyty fynd dan tai. Agus yn ddeis yn ffrael yma dyn i Cerati agus fi cranchor mwrig ag clob o Cerati agus wyn ma'n hyd dwys Míle ponta.

0: hour. Thuras Roche, no bilal agus coco, chomale dan an fénig agus dot conahe. Curran text gdi a coig a hen a coig a coig a tree. No ma tatu o huig, curchige hocht a car an ea hocht a hochte, ach na keen litrucha or an agi ag tus. Tarring amid anuman vuitora as an hata ag gerra an chlor. Tá barth den dá leragan chomádalocht éisteocht siar an chláir má tá tú géisiocht linn ar an bodchéile nó ar an achréile chun cruisteach ar an darabart ní gá ach anam ceachtar leir danam féin agus dáid cónaithe a chur chugan ar riafosc túsáite ag RTE.ie agus tarangámid anam as an hata den mart sin ag deire an chláir marach. A áine tos ámid le Thuras Roise le Hanna Hosaf fáil sé ag lé leat agus nasca gan leir seo leis na mír na rialta an blach glas agus an blach gurum a bhíon ag anna ar húsáite.
1: Lacham leis gwyl yn nasg sy'n awn, ach spesiwl gylor, cael me y fi nhw cyn ffog o'r fwch me o'n radio o'n o'r sy'n. Ni maelom eistach le lerfas, lerfas y leaf, no eistach leis yn wyddor y cain fwy lawr gyda gwyl, ma tham edion y lerfas y me hen. Ni maelom eon cynnal tiwnachar a fe eg yn wyddor, no eg lerfas o'r ela o'rym. Agus da fawr sy'n, dy fwch me yn radio yn lo sy'n, agus ta seg eisht gom ddolar eis, agus eistwch leis yn fyr sy'n tron o'n enio, nŵr y fes yn lerfas sio dynta. Mae'r glac am leis gwyl cengel iddyr yn ddorod, agus on roedd y ta awn no yn cael un sio rosia, agus y mohyr wna ta plan eg yn fawr, sira glas, thoros glas, a fe hecwyd o'n choesg, Capen Rosia gwylltio sio cracoel te mor smwyn efo gysgwm eich na corda ar ffad y capa gwylltio cracoel te. Mae'r hana fein brahan si gwylltio fein agos on fawr roi y ffrwyl o'n y taili gela o'n y corda ni e hyn siid fiol gach lo mae'r gwyl yn fawr bwyr o fwyna hanfahe ni chan i yn siid mor on eil ddi mae'r ialor yn trwylw o fwyna nesyn med eil ddi a chathar sefrosgar ni hyn siid ar etalon mae'r gwyl yn fawr on fawr bwyr fwy chwrsi arw eroida agos roi sefacht der si gwyl yn fawr bwyr fwyn dawn ach nach wyl si bwyr yn echar fwyna hynny'n mae'r sy'n siohan cwrl cwlra a fwynhau'n leis agos mi ni'n anfawr de cyn ffa gwylsi bwrha agos lawr yn siad agos ta overplay harfe spesiwyl an sio
0: An wyl bwael sian norach ta bwantle sian ato?
1: Nil fi an atias sian orym nôr a chosig me o leif sio ach nimer sian ato sio cora an a nodwrha idr anfawr agos e hynny'n Cwrn sé thús leis an aragóint atá ag thús an leabhar. Déatach sé dul sa tró sin i drónais an amóireachta ach is scríonóir thar a bheith cumasach í an hosaf agus cé gohfuil téama na timpeachta an a lárnach sa leabhar seo is cuid den scéal é seachas an scéal a bheith crocht a mar a déirtha ar aragóint.
0: Agus tá téama eile an freisin nach bhfuil? An dó fheith spléach ag an dóinar?
1: Tá téama eile ann atá thar a bheith spéisiúil freisin tá na tismóirí scarha, tá tailacht nua ag an ahir, tá roise le na máthir, tá na caidrimh ag súla seo a chrohíon tennis, tá siad anna háchtach mar níl an bháthir agus roise chos sivir, is atá cárda eile, tá an tahir post a rís don dar a húir, clown eile ag a siúd, an bhean chéile nua tá maca cí siúd agus tá lenam an sin ag an ahir agus blánad le chéile. Agus na castachtaí seo a bhuinen leis an saol sa lá tá an Johann, agus is spéisiúil an rud é go bhfuil siad seo mar chuid den scéal. Ní mar ábhar sin amóireachta, ní mar ábhar plé, díod fi é a phlé cínta, ach tá sé anna háchta go mbeadh na taillig éag súla le fiscint i leabhar díreach mar chuid den scéal.
0: Agus nach ábhar únta siad, ach mar deirt an nechse seo fiúntach mar bhunús plé ábhar a siúmar ranga.
1: Tá mé capa go mbeadh mar bheadh cuairsaí ahrúa i roide na taillig éag súla, bheadh na rudaí sin anna bha ó hebh cinál pléasa tumaranga agus sílam héin go mbeadh sé anna bha ó hebh cinál túnscnamh de. Bheadh sé anna spéisiúil túnscnamh ranga a bheith bunaithe ar an ahrú éráide mar gheall air an leabhar seo. Díod faoi cinál díodach páistí saoire a phleanáil agus taide a dhéanamh sa tumaranga nó ag a baile maidir le conas sa díota dís héin dul ar frost, dul ar saoire gan dochar i yn ymwneud â'n tîplwcht. Sílim gwyl glor overplay an sio over at the horror of a special.
0: Oh, no, I'm going to fad. I guess it's going to be so like a special shahandar show.

0: Ach, well, ship sure aga veitach cairt chomhain iad hain a gael am achar na sraidin e mar a wein si bwyr maalach.
1: Sia, ag, ie, ma hain mi da maach ar na sraidin e bai mi da dool am ach ag gusad an tli agus mar sinde. Ag ta an seans gamei stael cana ta an coain tu fa ta se creek na hain ish so ta mi da las moita sin so, ie, muna airin ling arda fa will a lorigo going all ta an seans gamei ainas tronska liacta agus stael cana.
0: Fech chi'n mynd gilynir un ysgedd hwyrlis chgwyr mil ymag at fi'l awrlun i'r maedyn y ffwl pwl mag sifna o'r drwni cwnt o chiord chwmwn ffwrs y cain ti'n sinlyn. Dys rohiach dygus na mil ty rohia o chion cion y tira y feis y twrt fwy wór chwyrd rohiach dy chiri des aran agos iad y bailw erigid erigid go charanach dy eig sŵla. Yn y masg be ffarcha ar i wóran patro sŵlwon y tog lach y port sy'n mor chwyrd le ffada agos ymlaenna be yn tir hysioch endi cenni yn y hanta lawr se le jo o myrchyrtu Fwy'n gwy ymeis a balw erigod gysbys chyri agos yn tynod nhw 6 filiwn euro y toch o hwygol y drolu.
2: Hosnig yn rohiwt mŵrcwr cyri yn edrych o 83. Dyn ysgeni awn le cwpl y card agos fydd yr acaint yn y ceil y cadu yn y sydd yr hyn thawrig. Agos hannig sydd sŵs leis yn smwyn o fso go rohiwt sydd tepl mŵrcwr cyri. Nyr y fe'n carant o cardwys agos cwpl y blin yn eich sy'n fi carant ys eig sŵle. Agus hosling mis a rohiwch mŵrcwr cyrri yn neidig yn ochr cwyg. Eg yn omsyn i'r efac bedd ar ga ced, tri ced, tri ced gwle dyneg rohiwch. Agus tarais sy'n, cwbl i'n nig sy'n, fi'n i smo dyneg rohiwch. Agus timpl de, blin o hyn fi ni smo na de mil eg rohiwch.
3: Ta si iawn yn y blin ty ffada, agus ymlin y ta ffondwrcht o spys chyrri agus cwrm Mae lachach ar cewn dyna prif carhynys a ta bwyntag leis. Sy'n rwyd fyr hafogtog dyn carhynog sy'n na cha?
2: Ta'n carhynog sy'n dyn y fiwntog agos ta si anna thachtog. Mae ta obr ar siwl y lahar y nec le ospedel olsgol Cyrri. Ta cwyg leba a hogal y gor yn osbys. Hosnig yn obr yn yrig agos Beg sé creaneg timpmpel míanolog sé an costas ná sévilún. Dosgail aspis cirí é fethe a seaachtiog, agus tá cúig leba díáin. Bíonn se láin agus i níag sin bhí gar gá i g god leba eile, agus sinon fág bhfuil an tógáil ar siúl an tógáil nuair siúl.
3: Cad a spreig tú féin go pásanta chun taú le fundúracht óspis chiirí.
2: Tam a ben céil amara tá si i gobar leis óspís cirí. Chail siadra fúr timpel seachtiag blion o hyn, agus in íag sin hosnig si i gobar leis an óspís. Tá onod cúram le ag an óspís i gyrí coma, agus an onod súnas a gléitarar. Tugan si a cúnav don a dine.
3: Cain fag bhul si co tábhachtach Taku leis na sérvísí seo.
2: Tá sé anahaachtuk an cétógáil an áitan bhfuil na cúig leba díog, an costas a bhí an a cúig milún. Agus hánig an airgad sin go léir ó na dhíine i drálí, na dhíine cúnta ag cirí agus dhíine bhí drána flahúla lena cuid airgad. Comáile sin tá cadrabh anavá idir an HSC agus ospis cirí, agus bíon siad a gobar le céile agus tá an tógáil i nece Ospedeil Olsgol Cyrri. Nor yn dosgol che fehe siachtiog, fi an osbys pa na altron y goleir a iwch ar fa cwyd blina. Agus yn ig sin on HSC, cwyd si de genis, agus ta si de iwch na altron y ta i gobar o'n inis.
3: Ta lapaca agif coma ffod an chwntai yn angen i chwys i gahar sa'i fi'n i listuhel. Mar sin, Is dócha tá daoine ó fud fad an chuúnta ag tacht go dtí trolaí ach leas muda sin tá áisina eile agah comá.
2: Tá cinnte agus tagan na daine sin isteach comá. Bíon tros an ada ó áta na cirí go dtí an ospis i drálaí agus tá sé go maith dóibh bheith in aice le na teilech.
3: Mar sin, tá factas bailiú chun airigid ar siúl agónaí chun an onad nua seo a chur agraíoch. Cén teachtaireacht a bheith agat do ghnólachtaí agus don phobalá tiúil i maidir le tacú libh mar tá sé ar siúl ar an saharn beag seo.
2: Tá mé gíar i gcarbh cláirú i gcóir an fundaireacht Ospis Kiri. Munawil Shivarohiuk, ta, I donate page on coma.

0: mar an sléir. Idir, bese, idir ar bóthí agus ar chonarí fudfad na tíre. Tá tí sé tíre tre eintach felú nach fecan tú in sé ar a gwíler i rúa agus gahar na mart fudfad na blianna bíon comartisian sin an go, óg agus íste. Ach siat comartis mars sri inis agus siat a gestin sin na on ís rúpi tíach a cúig rai agus gólin na ngrúpi go chúig blianna so tíach a cúig a tíach a ní carachag a carachag cahed agus mar sin zis suas chfadra le go sáblis ég sem gudí kæð
1: Væntat Bæsjöldsjöld ég teinur hér balæjar og ná lagið ég en þenni við tannan að hérna ekki nýsjön nach bjála Ach, stóði komortus eldur násjúnt að byggvarkus næði hér stæk segjantar isrúnd maha ach isrúnd dúlhann og fyrstnæð og stóði, það sagði bæja
0: Útja, ekki þegar, minn sálut tásja Tá sé tíochtan is abair bheith sé mí beltana, so bheith sé cúr fád dhéar mít leis a séisúr torrúsúrachta. Níl a séisúr rúni bailach na tús in sin agus anóit a múti híla gúla fád a chúr leis a séisúr torrúsúrachta chúla bhlíana gáile. Ach, you know, is mahána, a tóka sé beidir míle lúchlasi stach sa tír, beidir trí bíla cúrtúr agus mar sin So, tóka gildu tán dúlán, you know, tán dúlán in sinach, tá úsat tá sé, tá bai Gullur dini bei Gullur deshni just about Ron Fortsch Gunnave ni gogutve Ron Fortsch on like this merchant that can't get my Gullur dini is a tier show a mean a glockport was it's na in the lehti Hanhein tasam ni bugbauner in the kugiela tasam with Luma Karna Marta cuz Tushka Tanamar and Quilu Ru and Shinhana but Gullur dini will you want to should ta fishing rock up
1: Agus na himmocht í sin bheits bon háló nach níos tíos a gáhe dhuáda bheith sin sin nú bheith?
0: Ani ha ni wo das da der Haus zu was aber du kann was einfach du kannst Connery schleve agus einfach du kannst riecht der Moher freshen einfach kurz auch schön kalkulor war hasulisch mer du so gut die Lavaraton und Kanal und Rutschen so einfach einfach hasul gemacht kurz auch sogar agus kurzelo agus kurzelo aber tv Moherchen freshen you know das ach ich das ta nyert auch mit der shot agus schön lehia lagen mach special space Schul fekk mar ta was ein tandal sport in Johann what is a nilen a tag domly mar der Ryan han hein gus so tashat mishan to my hein fisro han hein kachi mai sha brandu
1: agus komort sa hessen so wat min schachten bon menu
0: bin schach op der schachten bon bin schach bin schach op der schachten bon ja agus mar vi sha was up in ich nicht dich der schein ich gut sie ach just like good in chin sindal agus in chin you know so mar der svo eiga glásur en sin vísið annan rá úsat mór þarma ar bólinbók úsat vísið annan ógurt skubi gálja en hét stoppele svo rútt svo
1: Agus svo hægur rúnd mór svo vektur eða násjúnt gó gálja gamið ís lótið lekkum orta svo behæði eða gísa fyrstun vark svo nú rúsa nýð inn hennar af
0: Ni cuinach lum gobailach go rá sin can na tátíoch na níor dúarm cairt a bhíl caha na hiocht ar aisin leith fragur
1: i gáin sin i gáin sin agus mar sin bei stóhí locht tóra sóiachta bei sin bianúcha gíde ach mar dema bei Íva na caharach agus Íva an chondé a lúg agus bei deseig lína stóhí rúd a bínú áse bút ákab Dýf, beidir bheith felon nach leihi siúlóidí agus leihi rúhíacht. Beidir seaca bheith iad chodin cíni meig, agus beidir seaca beidir bheith caint lipsu leihi ceisti chur meach na hásan ísum felon nach.
0: Sea, gud sefin, agus fúsaf ma fekatú na Conor bhín siad gúsáid an tíf seo tíra freisin, múl saad tukin seoid anan, múl saad fudfad, múl saad dhéhur na héiran, múl saad níl, just níl beidzin nach múl fekalor gominik, ach tukin seo, múl saad lehidzi tukin seo anan fekalacht hóba gus mar sin so ta seo, ba seo spéisiúl, agus ní chapan gúl mór an áitichi nís felún ní an lenna lehid freisin. Agus, so
1: Man a gól nyárt, ta nyár rúmalek abba kerkel jól, mert sérdő gyadag alá súl bóhoj, nú káha klájáhé, lát jöna rodöbö kövét sérdő hirta mága tívsa. Ach, beltene, fiche hocht, vásin legyen nús varkas, agus a múdi káncina sérdő, agus híle gúcsá míle blíjön óvájle, ach, nyíves a vádat, jöna stáhá, nájda té
0: vájhez. Ní fáda, mert sérna nála, kúli sérd a víl.
1: Kálja varkas, Tjælæt, það með búið hótt. Það með búið, það er það kynsælið það við tók

0: úra agóide. Maríf seachnan í égur a leid agus gortíf os cín leichiad den ele inion sihe rinion rúis bríf chahar na húcráine a gahanna hiche. Bégan dýna chur macha sáitichí sa gahair nó de bhí craha gawain tes fwerig na vinsin. Dúrt na húdur a sa núcráin gur unsiche ar hivialí a bhín tup seo. Tá córatí indíricha a bhí ar bunadir in Irán agus Merica i dóha i críochna agus gnéin sa crúdínta le siochna chahuadir a dáhíd. Og rin grahi achtrach na hirán i lefis, nachhul sé rin tin ac obain chóra tiele i bhaan go gyrid. Togiu os cín 6,000 och gei teach yn eirin sy geid roha gwm lian sio, ardwyd sych do pint yn eifin geid ar y tref si chen yn oro, gwr yr twerysgi y ta ffail si e conain bain cyrach dwi gysiclach dyn y heidon. Ach ni lio sy'n ei ddeir sydlis yn eil y fytoed hichia y hosw. Da diacrach dyl a cwrsi plan o lwgas esba aibri hi y dynsgol na togiol y cwrsirion er y mei tichia y torna na hogiol y dyr y chonaim. O neim sir ta salwch yr bosh digus cyfran gyolta o gwgi chynoch dy gysolwn yw sy'n netr o gysy desgwrt ys ffawr fe sy'n neim sir o gys beth sef si grein ys na cantyr sy'n. Edi chwchim di gwgys tri chym ys fy Celsius y fe sy'n tiwch dy sardy. Agus sy'n wyl gwchwrsi nhw iach dy gysaim sir y gwdi wyrdd fan le.
1: Good a míle maigad agus wyr gaid fwelta o hwai yn nesgu studio gyrifaga agus yn Claire Barsh gael ta lomsa Michelle Nicriana.

0: Ní bogus filmma dé an glár cóisiir ceolala chu a láir ag dulach ruí.
1: Go míle mai go a Josí. Fáin se ráiste chuir a ggéil, don leh go sin cuaig a chlog. Pácha sé deas le brannahha go mar rinne ag bh sin iniu ag an chué. Daiad bamid sin amá sin? Agus inniu tú muis go dtíire. Cé bhés muid siúar fácla na hena bagge atá siúil a sanna chaint. Casa le, níach mar stéimar le fada agus tá Tá éman na géisiad lein. Éman John sa gannu, géisiad lein hálann sin a buéras na Franca agus bhí éisiad ra níach mar stéimar le fada agus tá sé más. Tá sé más go dtíire an fácal bearlatan. Stéim, S-T-I-M-E. Glimmer, glimpse. Agus tá sin an, na bhfuil, níl dúirt a bhí, muid sé tuairt sé faclas bearla, isteachan sa ghaeilic, de thír, agus éisteire le tarann teiridir, muid sé bhuis. Marfa dé, bhaí muid fan marfa dé fásta. Mar sin go dtí na nathanna bagge, dtí na facla. Bhí mé siúr aon íbal uaithe roin mé ned de sin, roin mé dro job de sin. Nor yma bwelti cyt da sian. Da sian y gael gytrean, gylunwyr yn sio. Wel, na hynny bygyd yn chynial sian egyf sy. Siolig eich daiad agos cyrma wyr nanym yn sa hata. Padi rwa, togwnt ym ychri, padi rwa geisiad lyn trinon yn yw. Agos gyda jyrsia, fresa as deta, wal y gonyl. Ys doi y gwael yn le cantio ymi as deta, le bresio gys gres gwar bian. Tam yn gael y gair nial. Tam yn gael y gair nial yn nocht. Na, tá mar gáile bohantíocht, tá mar gáile bohantíocht mar a bhíúig na maibhní a gónail. Mar a hegan tú seo nós sa bhí caitinta fud fad na tíre tréad an tí le imithe as fashion le teacht na telefíse is dóithe. Aniu caithe tú coine a dhéanú le duine sa le gintú ar cuairt. Fádí tan ceart agat. Uarantu chur an daoine teic sa ruine sa le gorann sead glúach gúchan fiú. Mar a hálaíonn se Ní am checks a ghinear bí. Mae'n yna gwyhan pawc y bí agam, ydy'r padi rhywa. Fadi dan cart, gyd cwer yn yna hamwyd yn tîg dyn yart gyda'r na, agos gyda'r a crag wylw ar y daras. Bydda'r dwi hen agos ban y tî, na dwi hen sfad y tî, agos na pwesti, agos crag wylw ar y daras le gael ysdach a gairniol. Fydda'r dwi gair cart, fydda'r dwi'n gwrdd rwydna at contrad yn amew. Ceisiot as laclunch yn sychwyl rhywyr, enye, like storms in Africa. Fáil sé rásht, fáinig ilom, lef gudín cúig.

Talayaris will get Fortishtach, a glar, Fogreen Lay, Lumsa Josie O'Coolan, Chap, Emily Benish Commission, Shachtachlog, Le Fogreen Tushkert, Fogreen Yerid, Agus Fogreen Esidishkert, Hamai Kane. Fogreen Yernish, Fuchian Kaw Vander, Agus Fanlin, Yalamoksat, Kedachlushte, Erklar, and Tronon, a Roch and Terrivichigas, Mata Fogratigas, who get the Hulishtach and Shine, Atunan, only Hloger Mighting Gamesha, and Kugelflog Tronon and Chagastle, Nodinahin, Kuginoj, she is Shacht to Shacht. Matatu o yes, din tiangwala bal nangol, ag nadi shay shay, na I hiin, kugi kug, hiin a hiin a cair. Nu, matatu o hua, agus fogri la kirishlecha, din tiangwala lobun chin, sna dari bilga, agus tog shi dwitiad. Nadi shacht a cair, na I kugi tri, hiin a do a cair, agus sholri fushtin chlod, arna gi, ag arti, punkai I. Nu, matatu gira, techta rachta, hilishlecha, ar maalach sin fit tuas, na yunna chama a kiena. Ach, tasom idi maachlech, na fogri, in Tronona seo agus in Chosinierar mar sin dúlóin agus duine tá cuartú teachla líganar i garún rúa chéad ceantan seam má tá léide éad chur gluchaid 98 i céir i céir. Nis café Cuivnachan in Nindruan, a Dermanainia Nindruan, bin sé siúl in triú céad inga chola vídertur. Bin chéad ceanna lecab seo ar siúl ar in gédín an darla fíd go bhí úl, agus in sinin ceanna le ar siúl ar níuladé go bhí lúnasa. Tos a siúd ag híne ag ar maidin, sos go dín híne chlog agus ar íst, tá spás teórn ta dyr siúd, mar sin ma tatu gira frestal dín tengwale nôr ag nóid an íhín, cúg an áid, cúg a cúg ag cair an áid. Aru amant I eftin yn ysio borosht yn y rosa sy'n cornamona agos yn norchia trwnnw'n desaren sy'n gysio eich logo feis y tefran y siapel yn chryroni ffo cornamona agos sy'n glawn sy'n dair mai dyn dia dŵna y feis yn tefran y siapel ni porg yr y wari bein o amant I sio teach dy faim yn dair y siacht yn ysio hogan agos yn ysgorwain eisiau yn ysgo dyfyn Bei cwrsau dyr y siachtyna ar siŵl yn oros nhw eil y gair yn ailif er yn dyr y siachtyna yn cerol o ffyd agos sos gydyn siol o ffyd gan fi sio yn ys is saibriw tianga feis ar siŵl sy gwrsau sio nhw feis fi sy gwrsau sio agos gwyni y wyler y loid lefel byd o ac ap sy'n eil ge yn cwrsau sio dyr tyr ys fedir clor o er y fynd braid agos ta til ôl ysna ffôl ac lych ar y nifer sio nodi hochta si hochta do do nodi do is seachta dó agus iltún teolas ar fad faoi sin. Cúrsaí cranchar in isi agus na látóos á tiúla d'ar tú chuid ag chumur be seo de ceann caiiste páirci chumún pelle na bíir sí Ros Muc agus dinún tarant tíich leir gan deir seachtain se chatte agus nó gom leis go leir séú sé ar an tíú lá lá deir gan bhí agus potóir go chuúghhíle trí chéad le buchaint 60 90 fi trí agus trícha na hebrechaí a tháina ceach agus ní ra mútiúir ar botóir sin ní ra aon na nuair trí bhíre acu agus chó siad dobar ná in sin agus nach deasa tobar ná agus Pukum Aku Gur, Gisha Chalanus, Tiha Yuron, the Nimarul Shafatahanakab, Roshini Ni, Terene, Jake, Brady, Ichonade, Torlochberg, Andrew O'Cashin, Cladaho Yes, Brady Fallen, Derin Glass, Agus Kevin Nachten, Glan Tresna. Gynnar y chi tarn tele ti waiko dy morcha hogan yn siachtw lo agos bai chwgfile chyri chyd sy'n bota oed is fe dy hi cedda cianach da lina chymai cena ag clubforce.ie ma hestyn wytio sy'n yunam.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le go an deirdaon go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é mu duine se an glár éidir sin níir. Chréú an chlár se hána. Ní féidir te goíonna leis a glár fi láid, chuir se cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Statú géisteach le éidir sin níir. Paráirí é maidin, sú géad fáilti, bé mi si bí hala tóhul cunál cúla dyr libanis. Úl bí pára kóbú íl, bí sála úr tédi glása hér tédi chaikí sjóha nú marsin, fúi flé na bráti, nú flé na vátti, bé dídi hukach múdi an tíf sá tíde éd, achas koma, flé na bráti, a vins tí heid ekob, agus bé sá heid inglánis gehe nekki le bæla lacharíach on kárúla dég, dín séúla dég, gón chéd vi jelle, úl bí pára k dægol ríst, agus a gera klár na féle vauru, agus biljóg kurra anna dég, úl sásin éd, agus Táha seannachas agus stáid na brátaí le bhán, ceolchaid mór na féile, maic oscailte agus cead ag daoine láirt agus óránna chas agus mar sinne, seisiún ceol agus óránaíochta agus damsa chola chinál a bheits a héna agus siúlóid tuaiche, bheits a sin lug an isim éid bán agus meur amúdi díiste a cúndi a níscaide go bhar a chun cearúladig gún séúladig gún chéad bhéle sinna flé na brátaí. Agus trahúl go leor me bdeanu éidir éidir milliog sin agus 6,000 cinál fáta a taid a dán an is. Nis bíkjó 6,000 kinnál fát agus a Vítor králag inni sjámo samúin úl dúlets na fáti a Vítor ach sinna tá án eitir sinna mas fjörnú bdega ach úr sagði hún sérbunna sem mæti ninnjú agus ma tá á na fáti kurhagi bí gíi gíntjögt hún kjachí úl sérd agus na kinnálóki tá kurhagi nú kann kinnál fáti is stisjulet, við séum múið gænt slána eðan hóran sannsalinn, að það feit múið að gænt enna fatið sannsalinn frösun og sannu kynnalúk í dyftúlbeidzið hennínslega dýna og trána í áhýtt gunn vlíðina maður vinn sér beð dægval, nýsli áinni eða maður það skil ekki hins na fatið í balægir kom við sér beð egintjögt í kæðið na fatið í sárlöf nú kæði úl na fatið í dýna maður það hann bænt seg ekkert bí hjert kom ég ar nú ekki trása Glár an leinjaf unnus beð múið lárt fóin Fyn galur nýltrún og Alzheimer fyrir hann ganúmið og hætt lekkir með einn komun rúkbínu gæltöktu ekki þetta sjáttinni bæmúið lárt fyrir skeim spórhantögt alín na gæltöktu lárt múið fyrir sin skonan og tahari hérna hærtsna bólísa agus lárt múið fyrir húrsi lúiklæsíkt frysin eði bólín eða sinni lukunus eða sjá agus kæru hæs eða agus það ljár kvík og kvík og hæsti farbrorra smukla túrti mæðin eða mæðin Inti sin. Agus cuideac a borála múte a hana hín éid maidzin gur inna na sír istisio fíns na fátaí. Nes, ma ta hana tíni istis agis na fátaí na sír na fágu Jacob Luga. Ach, bei grúpa nes fíns pleile lori agus bosaní agus lehidí sin, bei sida tíach le chéile lehi sio bóhuid nú un trúkron maður þóktaróid, bei sida éid bón de saharain agus wahala eidig adu alu go Western Alzheimer, nú komun Alzheimer nýrhaid, agus að sjá gæjunna gufni eði viklín tess að segja rún rúa bæna til þess. Er nú tásan í lögunuskur galur